pega el doppio kudas. Laelambi tules ma tunnen igatsus sammu.